hned musí ven. Onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, i hned ho vypni, musí ven. Krucifix, krucipísek, gypsy.